O, detský oči, krievte v sebe nebesno katče, rumeno krvie tečeše v žili, v radost bez počin. Kaj oko detsko natopi zemia, gorod svet nikna, razlista prolet, kaj krvta vrela rastopi slana, crvena roza zakiti pol.

O, detský oči, krije te v sebe nebesno kadče. Rumeno krvje tečeše v žili, v radost bez počin. Kaj oko detsko natopi zemlja, gorod svetnik na razlista prolet, kaj krvta vrela rastopi slana, crvena roza zakiti počin.